Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Ja si myslím, že čakáte na meninovú pestičku. Áno, tu je, dočkali sme sa. Dnes je tam Dionýz, je tam aj Dionýzia. A tak trošku sme pochybovali, že či je v poriadku mať meninovú pestičku pre dvoch, troch ľudí na Slovensku. Našli sme ich viac. Vďaka vám, vďaka poslucháčom Fan Rádia.